jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď,

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si zdal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: Na celoslovenskom zraze nevidiacich a slabozrakých turistov sme počuli aj češtinu. Hovoril ňou Václav Trnka z Levoče.
1: Pred 36 rokmi sa prišiel o zrak v Prahe a pán profesor Kolín, prednosta kliniky jej oční, na Vinohradech hovorí: Vašku, ty už neuvidíš, ty teraz pôjdeš do Tatier, do Starého Smokovca, tam je lečebna. A odtiaľto pani primárka zavolá do Levoče a tam je rekvalifikačný stredisko pro pozdie osleplé, jediný v Československu, a tam ty sa pôjdeš rekvalifikovať na rehabilitačního masera a vrátiš sa k nám do Vinohradské nemocnice a tady budeš pomáhať ľuďom. No a tak skrátka, slovo dalo slovo, šiel som na 6 mesiacov na lečení, to sa volalo klimatoterapie, to už dneska neexistuje, to zrušili tam po revolúcii, a potom teraz pani primárka zavolala, ja šiel do Levoče, tam sa rekvalifikoval, ale tam nastal problém v tom, že jsem zakopl o jednu slečnu na náměstí majstra Pavla, a mojí ospravedlnění bylo to, že jsem ji pozval do cukrárny, tam byla cukrárna na jahodový pohár se šláčkou, a potom jsem ji pozval ještě jednou a jsem si povedal, že Václave, tak je to srdečné, krásné, upřímné děvče, ty v Praze nezeženeš, takže ty jednej, nebo ti ho tady ty spišský vlci jo, rozsápou. A tak jsem po 10 dnech poklekl a požádal o ruku, a toto děvče Janička se zasmála, a že teda ano, a o půl roku byla svatba, a teda na Michala to bylo 35 roky.
2: Čiže vy už býváte 35 rokov na Slovensku, alebo jste si zobrali Janičku do Čech?
1: Janka by do Prahy nešla, tak láska hory prináša, a pro mě nebyl problém, jako mě bylo jedno, či žiju v Prahe, alebo protože důležitý je, kde vy máte tu svoji lásku a kde chcete vytvořit ten svůj vlastní mikrosvět. A ten nám vznikl v Levoči, tam jsme si postavili domek kvůli synovi, měli jsme si na svaluju dystrofika, vozičkára, no a potřebovali jsme bezbrojný domek, jsme si postavili domek pri lese, takže jsem ostal tu a jsem v podstatě teď tam jakoby robím predsedu nevidiacím športovcům a i unii nevidiacích. Ne?
2: A ako byste zhodnotili vlastně svojich kolegov košických, ako se jim podaril tento ročník na Jahodnej zorganizovat, alebo keďže máte svoje zkušenosti, víte, jaká práce je za tím?
1: Po organizační stránce je s tím práce teda výjimečně velká. Já jsem jim tam aj děkoval vlastně na závěr po večeri, keď se to rozhodlo, tak jsem si vzal mikrofon, teda jsem si dovolil, a za nás všetkých turistov, že teda můžem poděkovat Stankovi, Dureňovi a Stanovi Novotnímu, ano, jako organizátorům, teda jako predsedovi komise turistiky, že se jim to podarilo, jo, že v podstatě já nemám žádnou výtku. Je vidno, že to nerobí těž poprvé, mají si zkušenosti, takže jsem tomu rád, že jsme to priznali teda Košicům, a tedy, keď se o tom rozhodovalo, jo, protože jsem věděl, že to dopadne dobré.
2: Kterou trasu jste si vybrali vy teraz tu?
1: No, v Košicích jsem první den, včera jsem si bral Ačkou, tu nejdelší, já to mám rád, ty dlhé trasy. A dneska jsem si naopak vybral Cčkovou, buď a nebo, jo, buď teda to C, nebo to A. Jo, takže dneska Cčkovou, protože mě tam zaujalo to, že hovorili, že tam po cestě budou totemy. No a jako bývalý taky to jakoby člověk, který těž stával totemy na táborech, takže jsem si chtěl tam jakoby ofotit. No a jde o to, že jsme teda išli, ale totemu jsem se nedočkal, zkrátka asi jsme to někde prešli, nevadí vůbec. No a já jsem zkrátka po večeri jsem se sebral, zmizel jsem o 7 a totemy jsem si našel sám. A jsem se vrátil před chvilkou a už jsem šel naspět ve tmě. Já jsem je nenašel, už jsem to tak zdával, ale pán mi snesl ze zhůry, mi do cesty zabloudil lesák na autě. Když jsem si povedal, že už poslední zatáčku pojedu, protože už bylo veľa hodin, a já hovorím si, a půjdeš úplně tmě potom, a naraz auto zastaví mi, a jsem se opýtal, či nevěděl, kde jsou ty, jo, to už jste prešli, tak mě zabral k té luke, že to ani vidiaci mi neviděl cesty, jo, že to je zkrátka nad tou lukou, jo, takže tady u té luky přesně, když půjdete hore, tak tam jde, tak jsem išel, jo, tam jsem se ofotil, pak jsem si přišel dolů, zjistil jsem, kde je cesta, a po té cestě jsem se vracel naspět, jo, takže mám navíc ještě nějaký 6-7 kilometry.
2: Čiže vy jste si vlastnou trasu ještě přidali.
1: Já jsem se k té trase ještě přidal těch 6-7, měl jsem cíl, kvůli kterému jsem šel do Cčka, no a zkrátka ten se musel splnit. A kdybych to nenašel dneska, tak už bych poprosil vidiaceho a ráno zkrátka o 6:30 bychom vyrazili a musel bych to najít. Tvoje